0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: Tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak, děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
1: A kdyby?
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami. Sami, no.
2: No.
1: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo. Nebudu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužskej vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Koukej, víš co?
2: No.
1: Víš co, zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětovali jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal trhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, počkej, já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Ježišmarja, to slyším poprvé. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Do kolika to máte? A říkám, tak do 10, do 11. V 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, co jste říkal láčkovci, ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Nazdar, Uďo. No, nazdar. No, nazdar. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítele se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě úplně na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se dí... Uďo. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Prosím, na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá celá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu, jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda kdo tam teda byl tam Milek, Iveta, počkej. Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. Aua. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
2: Stáňa tam nebyla.
1: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ještě jednou, že tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a autikuju,
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
1: Dušan tam nebyl?
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No tak, ale quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektivu přišlo 15. Odešlo 17. Tu jeden přišel. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémů, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa?

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Proč by mě děvčata neměli mít rádi, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, sedl si a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol v pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička. Jdavše z lesa, roštine savše, vám si to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše roštivše. A teď takhle na to můžu a povám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. Já tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Debata s manželkou nepůjde nikdy podle vašich kolejí, rozumíte? Když jsme u kolejí, to já máte jako ve vlaku. Představte si vlak, logicky, jedete vlakem se svou ženou, to je rozhovor. Jedete z Prahy do České Třebové. A ona v Pardubicích uhne, vy jdete dál do České Třebové. Tam se praštíte, říkáte si, kde mám ženu. Ale to jenom v lepším případě, v tom horším. Ona vás v tom rozhovoru strhne sebou do těch

0: Pardubic, kam jste vůbec nechtěli? A on tam tuď ještě do nějaký malý stanice. A pak ještě někam do lesa, kam už ani vlak nejede. A tam vás ty debatě utluče. To je běžný. A zkuste rozumět, třeba, jo, příklad. Jemně, decentně řeknu doma. Prosím tě, na základě inzerátu zásilková služba. Koupila si zbytečně drahý nože. To je přece úplně normální věta. Ani nechci se hádat. Konstatuju. Koupila si zbytečně drahý nože. A najednou sami sebe, rozumíte, posloucháte. Říkáte si, o čem to teď mluvím? Rozumíte, řekli jste nože a nejenom za minutu si říkáte, jak dítě je květen. Proč já mluvím o tom, kolik piva dokážu vychlastat o Vánocích? Proč mě ona říká, že náš pes je blbej, protože ho necvičím? Takhle zblbnete úplně totálně. Ty najednou vůbec nevíte, co máte říkat. Sami sebe slyšíte, jak úplně začínáte křičet. Říkáte, já jsem neřekl před Krauzovýma, že neumíš vařit. A ona říká, řek, Irena je svědek. A teď řvete jako tur inteligentní, pohodový člověk. Řvu na celý barák, nepřipomínej mi Irenu. Nebo si vzpomenu, jak jste před několika lety řekli, že jdete na drb ke kadeřnici a přišli jste za 3 dny. Bezvadný téma. A moje žena, geniální otočka. Ale o tom tady nebudeme mluvit. My mluvíme o tom, kolik ty dokážeš o Vánocích vychlastat piv. Maria, řekněte jí někdo, že mluvíme o tom, že koupila drahý nož. Já jsem tohle včera vyprávěl na besedě s diváky, protože já tím mrazákem žiju, jo. Tak se mě ptali na ženu, já jsem tohle vyprávěl. Představte si, zved se najednou chlap v první řadě. Takhle zvedl ruku, solidní člověk, zvedl ruku a řekl, poslyšte, pane Novotný, to je přírodní úkaz, jaký já jsem ještě v životě neviděl. My dva máme společnou ženu. To bylo hezky. Já se vám konečně přiznám, že já nemám 3 děti, jak říkám, ale 4, protože já jsem adoptoval dítě se ženou. A to je zvláštní, velice zvláštní pocit, to je dítě z dětského domova, je mu 9. To máte takový, opravdu, to je... Jak kdyby se vám narodil kluk a měl rovnou 9, rozumíte? A na tom najdeme těžko něco veselého, ten má za sebou hrozný osud. Ale říkal nám, že i v tom děcáku, že třeba chodívali i do kina, že i v divadle byli párkrát a jenom jednou v cirkuse. A jemu se to hrozně líbilo a u nás si pochvaluje, že má pocit, že je v cirkuse každý den.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Pojďme dál.
1: Pošla.
2: Jsou s vámi vaše ženy?
1: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Čačka.
2: Počkej, ne, takhle. Jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
1: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
0: Ano, to je velmi bezpečný styk.
1: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatianě, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se slal hodinu, že jste to psal.
2: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
1: Asi takhle. Ale pořád roste.
2: Kdy jste naposledy střelil branku?
1: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejl a pustil lacinej gol!
2: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
1: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
2: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
1: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě, hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbajšpíle, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně. T6 možno říci podle Havránka Jedličky takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky. Můžeme pokračovat.
1: Ne, to.
2: Pamatujte si to, děti, ta káň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlík u něj. To je blbý foto, by napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé... Káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé třeba, přátelé, zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov, Buteo.
2: Butrus.
1: Buteo je káně.
2: Butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně Myšilov, Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci. Zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně
2: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Že teda káně, to je velmi se to...
1: Ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Myšuge. Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo, jsem to taky říkal, to už je moc tohleto, co si dala zároveň s počítačem. Letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drá, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem mi utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí. No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu.
2: O co jsem přišel.
1: Já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláv.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: A to, že paní má fantazii.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte, pane Levníček, pojďte.
2: Pojďte no.
1: Ano, pojďte dál, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pytlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. Už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás, reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
1: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal...
2: Když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte?
1: Aha,
2: ano.
1: Vy odjíždíte?
2: Ne, já se vracím, víte? Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy.
1: Ano.
2: A teď zase vracím domů.
1: Ano.
2: Autobusem. No,
1: to je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
2: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
1: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží. Ano, jaké.
2: No, tak já jsem koupil hlavně dárky.
1: Ano.
2: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
1: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
2: Jo, jaké myslíte?
1: Ano.
2: No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
1: Nezlobte
2: se. Před Vánocema vánoční.
1: Já nechci naléhat, pane Lemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
2: Jo, přesně, myslíte, přesně, no to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. Takže to jsou Vánoce.
1: Různé dárky prostě.
2: Různé, ano.
1: Mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé dárky.
2: Jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se nezdržuju nějak.
1: Tak že jsem si nevybral někoho jinýho, no to je jedno. No, půjdem na to jinak.
2: Ano?
1: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
2: No tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit. Je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
1: Ano, věří na Ježíška,
2: no,
1: to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
2: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
1: Ano, až uvidí, co pak?
2: No tady ten dárek, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
1: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
2: Ne, autíčko už dostal loni.
1: Aha, loni dostal autíčko. A letos?
2: No letos už ani auto nedostal. Pojďte, on mi to stejně hned rozbil, klubujte.
1: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
2: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
1: No, prosím vás, ale tady v tom balíčku,
2: ano.
1: Co pak je tady v tom balíčku?
2: No,
1: tady je co?
2: No to je právě, jak to je dárek ode mě tohle.
1: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
2: Ne, mě jde autobus, kde já musím jet.
1: Ale takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
2: Podle představ, myslíte?
1: No.
2: No tak představte si to.
1: No.
2: Kalhoty krásný, pánský, no, víte, konečně, moderní kalhoty
1: konečně.
2: Za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý, za 350 korun.
3: Neříkejte, a kde?
2: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nezapomínejte, že Čech všude bratry má. No.
2: No jo, no a jaké já to tak. Budu Čech, když já mám všeho všude jednu sestru a rodiče už nežijou, takže se s tím nedá nic dělat.
1: Tak se dejte do Sokola. No.
2: Šíříte, prosím
1: vás. Tam jsou všichni bratři.
2: No já se budu na starý kolena učit skákat. Na koni, jo?
1: Ale všichni sokolové nejezdí na koni. Kdyby ty koně taky brali, že jo? Sokol není kauboj.
2: Já myslel toho dřevěnýho koně, jak se přes toho přeskakuje. A kauboj, že jste řekla kauboj, to je krásný.

0: krásný povolání, víte? Furt s těma krávama a tohle. Ale je nebezpečný povolání.
1: Jo.
0: Už jsem vám říkal, kolegyně, jak dopad můj arizonský bratranec?
1: Ne, ale já jsem ani nevěděla, že máte v Arizoně bratrance.
0: To nevěděl naštěstí nikdo. A on si nežil nijak slavně, můj bratranec kauboj, jo? Víte, to je právě ta smůla, kde kdo měl nebo má v Americe zazobanýho strejčka nebo bráchu nebo tohle a já takovouhle přízeň. Švorcovou.
1: Prosím.
0: On byl chudej jak kostelní myš.
1: Jo.
0: Představte si, že když bratrancovi pošel kůň, tak měl všeho všudy $50. No. No a kupte si v Arizoně koně za $50. No, kupte si v Arizoně koně za $50.
1: Co, já bych si kupovala v Arizoně koně?
0: Ale to se tak říká, to ne vy.
1: Ale no jo, ale řekl jste to.
0: Tři. Jako, vy jste $50 utratila, ani vy jste nemusela do Arizony. Ale bratranec toho koně potřeboval, protože cowboy bez koně, to je jako...
1: Já bez vás.
0: To myslíte jako, že jsem váš kůň? Nebo že jste si mě osedl?
1: No.
0: Tak bratranec chodil po těch koňských trzích, že a všude byly krásní koně, jenomže za 400, za 500.
1: A on měl jenom 50.
0: A on, jak to víte?
1: Co to povídá?
0: Jo, já se vám to říkám. No a teď najednou přinatrefil handlíře, který povídá, poslyšte chlapče, abych pro vás něco měl. A za 40, jo?
1: Je tak, že mu 5 zbyla.
0: No jo, no a teď, ale už jen ten kůň byl vychrtlej, takový celý pobledlej, jo? A takovou tlamu měl jako otrávenou. A on povídá, nemilte se, ten handlíř, povídá, nemilte se, to, on nevypadá, ale to je rychlík. Jenomže, víte, je tu háček, on patřil faráři, a on se nedá do pohybu, dokud mu neřeknete zaplať pámbu.
1: Zajímavé.
0: Jo? A zase naopak se nezastaví, když mu neřeknete amen. No a bratr říkal, že by si ho vyzkoušel, tak vyskočil do sedla, že jo? Řekl zaplať pámbu a kůň vyrazil jak tryskový éro. Ale letí, proletěl městečkem a letí prérií. Bratrnec byl nadšený, že jo? Jenomže najednou kouká, že se říkej, k propasti, k obrovský propasti. A kuň uhání furt, že jo, a no jo, bratranec byl ateista, on si nemohl vzpomenout. On si nemohl vzpomenout na to jediné slovo, které toho koně může zastavit, jo. A ta propast čím dál tím blíž, bratranec už spocený hrůzou, chápete jistě, že? Až si najednou naštěstí vzpomněl a zažval amen. No všem... Ten kuň se zastavil tak půl metru před srázem té propasti.
1: No teda já vám řeknu, já jsem si odechla.
0: No to bratrané saky, že jo, ten si zutřel to. Ten studený pod čela a povídá zaplať pánu.
1: No jistě.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně.
0: Co se děje v kraji?
1: Hladina vodní nádrže Vír na Žďársku je oproti běžnému stavu v létě níž asi o 8 metrů. Z vody už vystoupaly i kamenné obruby, kdysi zatopené cesty. Nádrž je ale pořád schopná přidávat vodu do řeky Svratky i do vodáren, i když je letošní léto oproti předchozím mimořádně horké. Východní pobřeží Thajska zažívá po monzunových deštích mimořádný přírodní úkaz. V provincii Tret se po uklidnění moře objevily poblíž pláže obrovské shluky medúz, které se rozprostírají v délce několika kilometrů. Místní obyvatelé pro turisty pořádají zážitkové plavby na malých lodích.
0: Sport.
1: Argentinská fotbalová asociace oznámila, že 15. červenec bude dnem národních fotbalových týmů na památku vítězství reprezentace nad Anglií v semifinále letošního mistrovství světa. Přišlo 40 let po předchozí velké výhře Argentiny nad Anglií na mistrovství světa v roce 1986, kdy dosáhla kontroverzního postupu do čtvrtfinále díky boží ruce Diega Maradony.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Finišuje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava

0: Bez signál.
1: Víme, co se děje v Jihlavě.
2: Na sídlišti Polní přibydou nová parkovací místa. Jihlava připravuje úpravu parkování na části sídliště Polní. Projekt rozšíří stávající parkovací plochy, vzniknou nová stání a upraví se také navazující komunikace. Projekt zahrnuje úpravu stávajících zpevněných i nespevněných ploch, které dnes slouží k parkování vozidel. Součástí bude jejich vydláždění nebo vyasfaltování a také vybudování nových parkovacích míst v přilehlé zelení či v místech po přeložených chodnících. Cílem je zvýšit kapacitu parkování a zlepšit podmínky pro obyvatele této části sídliště. Parkování není nikdy dost. Hezký den.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: A teď už kalendárium a rok 1974. Francouzský provazochodec přešel na nataženém laně mezi budovami dvojčat Světového obchodního centra v tento den. Samozřejmě bez vědomí vládních a městských úřadů. V roce 1976 program Viking, sonda Viking 2, stoupila na oběžnou dráhu kolem Marsu. V roce 2002 u nás začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách. Rok 1876 to se narodila Mata Hari, nizozemská tanečnice a špionka za první světové války. V roce 1899 zase Oldřich Nový, filmový a divadelní herec. V roce 1975 Charlize Theron, jihoafrická filmová herečka. A v roce 1987 Sidney Crosby, kanadský lední hokejista. Pěkný den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
1: Ve Větrném Jeníkově chtějí opravit dominantu a má vzniknout i kulturní sál. Větrný Jeníkov pracuje na studii obnovy části zámku. Z prostor levého křídla chce mít i kulturní sál, který právě obci chybí. Zámek obec pravidelně zpřístupňuje veřejnosti. Na prohlídky přicházejí lidé z celého Česka, které zajímá běžně nepřístupná historická architektura. Obec chce upravit levé křídlo zámku, aby vznikl společenský sál i menší kinosál s demontovatelným hledištěm, který tak bude zcela univerzální. Vedle společenských místností vhodných také pro pořádání svatebních hostin vznikne v zámku novomanželské apartmá, aby mohla obec vedle obřadů svatebčanům nabídnout větší servis.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A pozor, pozor, právě teď těžká otázka na zlatíčka, holky a kluci, milé děti. Proč se lidé berou?

0: mají rád.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
12: Přeji hezké ráno. Odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení za 4 případy sexuálního útoku a 35 případů vydírání, projedná pražský městský soud v polovině září. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá.
11: Co se děje v kraji?
12: Hygienici znovu zakázali koupání ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Kvalita vody se tam po zlepšení ve druhé polovině července znovu zhoršila kvůli sinicím. Zákazy koupání ve vodách, které na Vysočině pravidelně kontrolují hygienici, dál platí také v rybníce Kachlička na Havlíčkobrodsku a v nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. V italských Alpách zemřela 14letá dívka z České republiky. Zřítila se při horské túře s rodiči u masivu mezi Tridentskem a Jižním Tyrolskem. Letos v létě už na evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců.
11: Sport.
12: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes 3. rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
11: Rádio Jihlava
13: 101.1 FM.
11: Jsme tady s vámi.
14: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádio Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
11: Rádio Jihlava 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Pojďme se podívat na dnešní pátek, kam vyrazit. Ukulele orchestra jako Brno, to je léto na náměstí. 18 až 22 hodin úspěšné hudební těleso, ve kterém hrají čistě muští hudebníci z různých zemí a pojí je jedna velká záliba, ukulele. Na původně havajský nástroj připomínající malou kytaru se prý dá zahrát úplně všechno. V netradičním podání můžete slyšet světové, rockové a popové hity. Ukulele orchestra jako Brno jsou zapsáni v České knize rekordů a kuriozit jako kapela s největším počtem hráčů na ukulele. Nenechte si to rozhodně ujít. No a o víkendu hned v sobotu 8. srpna vás od 9 do 18 hodin zveme na první pábovský Guláš Fest. Hřiště na Starém Pábově, vstup zdarma a pokud máte rádi poctivý guláš, dobrou náladu a pohodově strávený den, tak rozhodně neváhejte. Příjemnou zábavu přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

páteční den a dnešek s datem 7. srpna v kalendáři. No je tam krásné jméno, ženské jméno, Lada, všem ladám, všechno nej k dnešnímu svátku. No a také příjemné vstávání a samozřejmě hezký páteční den a pomaličku už i blížící se víkend. To vám přeje Rádio Jihlava, mějte se hezky a skvělý poslech.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Ve Víru na Žďársku byly zprovozněny 3 turistické okruhy červený, modrý a zelený, které turisty provedou po zajímavostech obce a jejího nejbližšího okolí. Jedná se o původní stezky vedoucí přes zajímavá místa, které byly stanoveny už za první republiky a díky kterým začala do Víru jezdit řada lidí, včetně významných osobností té doby. Cesty jsou znovu vyznačeny a propojeny tak, aby v podobě okruhů byly co nejvíce variabilní. Klasické trasy Klubu českých turistů přes Vír vedou, ale spíše ne jako průchozí, nezohledňují všechny zajímavosti. Turisté tak spíše než centrum obce uvidí oba hřebeny se skalami, mezi nimiž se obec protékaná řekou Svratkou rozkládá. Originální turistické značení tak zahrnuje i poutavé vyhlídky do údolí, přehradní hráz i samotnou nádrž. Označeny jsou místními originálními turistickými značeními. Hezké výlety.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Je tady pátek a víkend ve vzduchu, ale právě teď na pomezí rána a dopoledne ještě také moto pro dnešek. Chyby jsou běžné a lidské. Dělejte je malé, přijměte je, opravte je a zapomeňte na ně. A hlavně mějte se moc hezky, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den!
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně.
4: Co se děje v kraji?
5: Hladina vodní nádrže Vír na Žďársku je oproti běžnému stavu v létě níž asi o 8 metrů. Z vody už vystoupaly i kamenné obruby, kdysi zatopené cesty. Nádrž je ale pořád schopná přidávat vodu do řeky Svratky i do vodáren, i když je letošní léto oproti předchozím mimořádně horké. Východní pobřeží Thajska zažívá po monzunových deštích mimořádný přírodní úkaz. V provincii Tret se po uklidnění moře objevily poblíž pláže obrovské shluky medúz, které se rozprostírají v délce několika kilometrů. Místní obyvatelé pro turisty pořádají zážitkové plavby na malých lodích.
4: Sport.
5: Argentinská fotbalová asociace oznámila, že 15. červenec bude dnem národních fotbalových týmů na památku vítězství reprezentace nad Anglií v semifinále letošního mistrovství světa. Přišlo 40 let po předchozí velké výhře Argentiny nad Anglií na mistrovství světa v roce 1986, kdy dosáhla kontroverzního postupu do čtvrtfinále díky boží ruce Diega Maradony.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Příjemné dopoledne z Rádia Jihlava přeji. Na Vysočině vyrostou další dva poeziomaty. Více za okamžik, teď další hity.
7: Píšu ti dopis s adresou nebe.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

Ladíte Rádio Jihlava po vydařených instalacích poeziomatů v Třebíči a Pacově vyrostou na Vysočině další dvě poetická zařízení, například v Polné a taky v Novém Městě na Moravě. Poeziomaty nabídnou Hrabala, Reinka a další známé či místní autory. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: Evropu zemím zasaženým druhou světovou válkou. Zmíněná organizace dodávala do tehdejšího Československa zásilky obsahující především trvanlivé potraviny a šatstvo. Součást balíčků distribuovaných mezi obyvatelstvo. Přitom tvořil také nenápadný prášek pro přípravu šumivého nápoje. Výsledek měl fialovou barvu, chutí příliš nevynikal, takže položil základ pojmenování hnus fialovej. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
1: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: vám a celou dobu spolupracoval. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký pátek. Rekordní teploty a hlavně devastující sucho mají snížit sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. To je více než souhrná očekávaná produkce obilí v Rakousku, Irsku a Nizozemsku. Za potraviny si tak opět připlatíme. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok.
1: Co se děje v kraji?
2: Hygienici znovu zakázali koupání ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Kvalita vody se tam po zlepšení ve druhé polovině července znovu zhoršila kvůli sinicím. Zákazy koupání ve vodách, které na Vysočině pravidelně kontrolují hygienici, dál platí také v rybníce Kachlička na Havlíčkobrodsku a v nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Meteorologové varují před mimořádně silným jevem El Niño, který může v příštích měsících výrazně ovlivnit počasí po celém světě. Někteří odborníci odhadují, že by mohlo jít o nejsilnější epizodu za několik stovek let.
1: Sport.
2: Jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí už se těší na přípravu na novou sezónu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. Od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do Ameriky.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Jihlava pokračuje v modernizaci čistírny odpadních vod. Nové technologie přinesou nižší spotřebu energie, úsporu provozních nákladů a postupně zvýší energetickou soběstačnost celého zařízení. Více za okamžik.
1: Rádio Jihlava. 101.1

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co syn tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No, od kdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. V pondělí 10. srpna začne první etapa opravy Žižkovy ulice. Uzavírka potrvá přibližně 2 týdny a výrazně ovlivní dopravu i provoz městské hromadné dopravy. Více za okamžik.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina zahájí v pondělí 10. srpna první etapu opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice Ono kolem Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu Kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše podle průzkumu opět porazil. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel.
0: Jihlava aktuálně.
1: V úterý 11. srpna bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Helenině. Během posledního červnového týdne zemřelo v Německu kvůli vedrům téměř 10 000 lidí. Odhaduje to tamní Institut pro ochranu veřejného zdraví. Nová studie varuje, že dlouhodobé vystavení horku může urychlovat biologické stárnutí organismu.
0: Sport.
1: Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové. Tak vás vítám pěkně v dalším dnu. Dneska máme pátek, je 7. srpna a končíme tedy pracovní týden. No a o to veselější to dneska může být. Je teď krátce po 11. hodině a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava z Fugase. No a můžeme se podívat na to, co nás všechno čeká a nemine. Poradím vám třeba dneska, jak zjistit, jestli vás má váš muž rád a jestli vás miluje. Nebo si řekneme, jaké počasí nás čeká o víkendu. A samozřejmě toho bude ještě spousta dalších jiných zajímavostí a perliček. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava určitě počkejte. Já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Britský zpěvák Rod Stewart musel pouhých několik hodin před plánovaným začátkem odvolat své vystoupení, a to v kanadském Niagarském vodopádu. 71-letý interpret se na místo v kasinu Wolfview Casino Resort nemohl dopravit kvůli technické závadě na podvozku letadla, která znemožnila let.
2: Rádio Jihlava.

Na jubilejním koncertě uspořádaném k nedožitým 60. narozeninám Ivety Bartošové se mezi hosty objevila také zpěvačka Leona Machálková. Ta při této příležitosti sdílela své vzpomínky na společně strávené chvíle i na to, jak na svou kolegyni nahlíží s odstupem let. Podle Machálkové je velmi pozitivní, že skladby Bartošové z rádií nevymizely a stále oslovují široké spektrum posluchačů.

0: Zpěvák a skladatel Michal David není jen oblíbeným skladatelem, ale působí i jako producent. Pro české publikum si přichystal něco opravdu velmi zajímavého. Připravuje totiž první tuzemský koncert Gérarda Depardieu. Tradice francouzského šanzónu je pro Michala Davida celoživotní inspirací.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo, a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: Máme dneska pátek, dámy a pánové, je 7. srpna, vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď společně půjdeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Lada, Arabela, Dona, Donát, Donáta, Lboja a Kajetán. Přejeme vám tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem, no a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatou ladu nedočkáš se chladu, nebo na svátek Kajetána slunce svítí už od rána. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký pátek. Podle odborníků je právě teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací lhůty.
2: Jihlava aktuálně.
3: V pondělí 10. srpna začne první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice ONO okolo hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě v přepočtu 1,7 milionu korun našel při rekonstrukci domu na Sicílii 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. Šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou.
2: Sport.
3: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes 3. rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava. Máme lehce po 12. hodině, Fugas je připraven opět být vaším společníkem i v této následující hodině. No a protože je poledne, tak mám pro vás recept. Tentokrát na pikantní pomazánku na topinky. Tak si na to počkejte, protože vás to čeká už za malou chvíli.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, mám pro vás recept. Pokud máte na zahradě cukety, jakože každý rok jich bývá dost, tak vám prozradím, jak se dělá taková pikantní pomazánka na topinky. Cibuli a česnek oloupeme a cibuli nakrájíme na drobno. Cuketu, cherry rajčátka a žampiony omijeme. Cuketu nahrubo nastrouháme, cherry rajčátka překrojíme na poloviny a žampiony nakrájíme na plátky. Na pánvi rozpustíme máslo a cibuli, na něm asi tak 5 minut restujeme do zlatova. Pak přidáme nastrouhanou cuketu, cherry rajčátka a žampiony. Osolíme, opepříme, přidáme chili a curry a za občasného míchání dusíme asi tak 5 minut. Směs pak zlehka rozmixujeme tyčovým mixérem, vmícháme plnotučnou hořčici, ostrý kečup, no a můžeme to klást na topinku.
1: Já jsem topinka, místní ruka zákona.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Boženo!
3: Na?
2: Musím se ti s něčím přiznat. Byl jsem ti nevěrný.
3: Jo, já tobě taky.
2: 1. apríl.
3: Já 9. září.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé léto.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Srpen začal rekordní vlnou veder a podle dlouhodobých předpovědí počasí, jak to tak vypadá, by mělo být nadprůměrné teploty i v dalších dnech a to by dokonce mělo vydržet po celý zbytek srpna. Navíc to vypadá, že bude i málo srážek, což může ještě více prohloubit problémy se suchem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Stát vydal za slevy na jízdném během prvního pololetí zhruba 2,5 miliardy korun. Žákům, studentům nebo seniorům proplácí polovinu ceny. Koalice má v programovém prohlášení, že chce slevu zvýšit na 75% a vláda původně slibovala, že se tak stane ještě letos nebo od příštího roku. Teď to ale podle ministra dopravy priorita není. Tou jsou podle něj investice do dálnic a železnic.
0: Co se děje v kraji?
1: V chovu drůbeže v Kožichovicích na Třebíčsku v noci na dnešek hořelo. Žádná zvířata naštěstí neuhynula. Škodu hasiči odhadli na 300 tisíc korun. Příčinu požáru zjišťují. Povrchová teplota moře u Mallorky dosáhla rekordních 33 stupňů Celsia, což je nejvyšší hodnota v historii měření pro tuto část Středozemního moře. Extrémní vlna veder však trhá rekordy i ve vnitrozemí. Na sousedním Slovensku včera odpoledne naměřili až 42,2 stupně.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková nestačila v Toronto na osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou a po výhře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila ve třetím kole. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře. Startovalo jich 8.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné teď už odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám všem může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, hudby, informací a zajímavostí. Ostatně už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko. No a v něm se dozvíme podrobnosti o svatbě u Dejdarů. Tak si na to rozhodně počkejte. No ale mezi tím vychutnávejte další hity, které vám serviruje Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava.

Detaily svatby, údej darů, kecky, stírací losy i bublifuk. Vítejte v bulvárním okénku. Velký den se nezadržitelně blíží a influencerka Veronika postupně odhaluje, co všechno s budoucím manželem Dejdarem připravují. Zatímco některé detaily svatby prozradila webu Extra.cz, další střípky z příprav už postupně odhaluje svým fanouškům na Hero Hero. Jasno už má nejen o svatebních šatech, který bude mít v tento slavný den, ale také třeba o botách. Místo vysokých podpatků totiž nakonec vsadila hlavně na pohodlí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Ve Strážnici už třetí den po sobě padaly rekordní teploty pro oblast Moravy a Slezska. Ve středu zde byla už před druhou hodinou odpolední naměřena teplota 41 stupňů, což je o desetinu více než v úterý. No a zároveň šlo o vůbec nejvyšší teplotu za celé Česko.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. Dneska máme 7.8. Nicméně dostali jsme se do doby, kdy už se s vámi musím rozloučit, protože je připravena moje kolegyně Katka, aby vám dělala milou společnost v následujících hodinách dvou. No a pak přijde na řadu 16. hodina a s ní přijdu i já. Do té doby se mějte krásně, skládejte básně a čau vás, Fugas.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Rekordní teploty a hlavně devastující sucho mají snížit sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. To je více než souhrná očekávaná produkce obilí v Rakousku, Irsku a Nizozemsku. Za potraviny si tak opět připlatíme. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok.
5: Co se děje v kraji?
6: Hygienici znovu zakázali koupání ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Kvalita vody se tam po zlepšení ve druhé polovině července znovu zhoršila kvůli sinicím. Zákazy koupání ve vodách, které na Vysočině pravidelně kontrolují hygienici, dál platí také v rybníce Kachlička na Havlíčkobrodsku a v nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Meteorologové varují před mimořádně silným jevem El Niño, který může v příštích měsících výrazně ovlivnit počasí po celém světě. Někteří odborníci odhadují, že by mohlo jít o nejsilnější epizodu za několik stovek let.
5: Sport.
6: Jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí už se těší na přípravu na novou sezónu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. Od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do Ameriky.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pracovní týden za námi, je krátce po 14. hodině. Hezké páteční odpoledne z Rádia Jihlava už přeje Milan Krobot, no a za malou chvíli naši nejmenší posluchači. Čím jsme je potrápili tentokrát, tak více prozradím za malou chvíli. Užívejte pátek, no a další hity pro vás.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
8: Rádio.

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme přímo mezi naše nejmenší posluchače, no a tentokrát jsme se ptali na to, kdo je to podle nich nanicovatý člověk.
1: Asi, že je na nic.
2: Že je bohatý a nechce to nikomu dát a je šamtivý.
3: Že je bezdomovec.
4: Že třeba má nějakou vzácnou věc a nikomu to nechce dát.
5: Že třeba je nějaký pán a ten je strašně chudej.
6: Že má roztrhaný v oblečení a tak nějak.
7: Třeba, že má nějaké modré, hezké oči.
8: Že je lakota.
9: Že je znělá bota.
0: Tak to slyšíte sami, tolik naši nejmenší posluchači, když jsme se ptali, kdo je to nanicovatý člověk. Tak doufám, že si užíváte pátečního odpoledne, víkend před námi, no a vy, co jste na dovolené a posloucháte nás na dovolené, tak užívejte další hity a volna.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Ladíte Rádio Jihlava, hezké páteční odpoledne, no a za malou chvíli už zamíříme taky pohledem sem k nám do kraje a vyrazíme do Humpolce. Tam je totiž nová výstava. Jaká, tak to prozradím za malou chvíli.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje, no a zamíříme do Humpolce. Od středy je totiž v parku Stromovka nová výstava ročenky Česká architektura 2025. V téhle výstavě narazíte na několik panelů plné informací a samozřejmě taky fotek, které se v rámci ročenky České architektury odehrály. Tahle výstava bude k vidění do 12. srpna, tak pokud jste tam ještě nebyli, tak doporučujeme zavítat. Zdravíme do Humpolce a posíláme další hity.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše podle průzkumu opět porazil. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel.
1: Jihlava aktuálně.
2: V úterý 11. srpna bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s Okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Heleníně. Během posledního červnového týdne zemřelo v Německu kvůli vedrům téměř 10 000 lidí. Odhaduje to tamní Institut pro ochranu veřejného zdraví. Nová studie varuje, že dlouhodobé vystavení horku může urychlovat biologické stárnutí organismu.
1: Sport.
2: Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je krátce po 15. hodině, hezké páteční odpoledne, přeje Milan Krovotno a za chvíli pár tipů, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. Tak si na to počkejte.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
4: Rádio Jihlava.
5: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu. Zpívat jí budu od soumraku do úsvitu. Chtěl bych napsat verše zásadní,

0: Odpověď skrytá.
1: Na Rádiu Jihlava už teď máme pro vás taky pár tipů a pozvánek, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. No a pokud vás zajímá, jak si léto užívají zvířátka v jihlavské zoologické zahrady, tak doporučujeme vyrazit. Brány se tam totiž zavírají dnes úderem 18. hodiny. Vy, co byste chtěli vyrazit dnes do centra města a na koncert, tak vyrazit můžete na ukulele orchestra jako Brno, a to přímo v rámci akce Léta na náměstí. Od 18 hodin si tam můžete užít úspěšnou hudební kapelu, ve které hrají čistě mužští hudebníci z různých zemí a pojí je jedna velká záliba, a to ukulele. Tak si to užijte, zdravíme nejen do centra Jihlavy a posíláme další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

0: Ladíte rádio Jihlava, my jsme za to rádi, hrajeme vám hit za hitem, no a za malou chvíli už zamíříme pohledem sem k nám do Jihlavy. Jihlava totiž zajišťuje skálu v ulici Romana Havelky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Na rádiu Jihlava za vás sledujeme dění, no a teď míříme přímo do Jihlavy, do ulice Romana Havelky. Město totiž pokračuje v zabezpečení skalního svahu podél ulice Romana Havelky. Práce odstartovaly tento týden, no a hotovo by mělo být nejpozději za 2 týdny, tedy do poloviny měsíce. Celá akce tak vyjde na 630 tisíc korun, no a očistí se zhruba 740 metrů čtverečních skalní stěny a odstraní přibližně 20 metrů krychlových nestabilních skalních bloků. Tak sledujeme za vás dění tady u nás v Jihlavě.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Podle odborníků je právě teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací lhůty.
0: Jihlava aktuálně.
1: V pondělí 10. srpna začne první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice ONO okolo hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě v přepočtu 1,7 milionu korun našel při rekonstrukci domu na Sicílii 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. Šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou.
0: Sport.
1: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes 3. rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Páteční odpoledne s datem 7. srpna tady na rádiu Jihlava nám pokračuje dál. Nicméně teď už Katka odešla ze studia a opět je s vámi Fugas a bude s vámi trávit celý ten čas až do podvečera. Bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co byste se mohli těšit? Tak rozhodně třeba nabídnu informaci o tom, že vodoprávní úřad vyzývá k šetření vodou. No a přidáme spoustu dalších zajímavostí. Praktických i zajímavostí jen tak. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Vodoprávní úřad města Jihlavy vyzývá obyvatele a podnikatele na území obce s rozšířenou působností Jihlava, aby šetřili vodou. Omezit by měli zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénu nebo kropení zpevněných ploch.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná se ptá Jirky, kam si dal těch 200 korun, co jsi tě dala na nákup?
2: Jednomu staršímu muži.
1: No, od kdy jsi takový lidumil? Co ten chlap dělal?
2: Čepoval pivo.

0: Pohodově páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Jihlavským kriminalistům se podařilo dopadnout cizince, který přijel vyzvednout peníze od oběti internetového podvodu. Zadrželi také řidiče, který ho do Luk nad Jihlavou přivezl. No a zloděj má po ptákách.
2: A ty máš zase po kozách.
1: Policie Jihlava.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Město Jihlava rozšíří parkovací plochy v ulici nad Plovárnou. Úpravy jsou součástí další etapy vylepšování veřejných prostor na Slunci, která je financována z vybraného parkovného. Část stání dostane zasakovací dlažbu, která umožní vsakování dešťové vody.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Naštěji už tam budem.
8: Přestaň! Štěji mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Stát vydal za slevy na jízdném během prvního pololetí zhruba 2,5 miliardy korun. Žákům, studentům nebo seniorům proplácí polovinu ceny. Koalice má v programovém prohlášení, že chce slevu zvýšit na 75% a vláda původně slibovala, že se tak stane ještě letos nebo od příštího roku. Teď to ale podle ministra dopravy priorita není. Tou jsou podle něj investice do dálnic a železnic.
0: Co se děje v kraji?
1: V chovu drůbeže v Kožichovicích na Třebíčsku v noci na dnešek hořelo. Žádná zvířata naštěstí neuhynula. Škodu hasiči odhadli na 300 tisíc korun. Příčinu požáru zjišťují. Povrchová teplota moře u Mallorky dosáhla rekordních 33 stupňů Celsia, což je nejvyšší hodnota v historii měření pro tuto část Středozemního moře. Extrémní vlna veder však trhá rekordy i ve vnitrozemí. Na sousedním Slovensku včera odpoledne naměřili až 42,2 stupně.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková nestačila v Toronto na osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou a po výhře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila ve třetím kole. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře. Startovalo jich 8.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další naše společná hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je před námi, no a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě, tak si na to rozhodně počkejte. Jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: světlo.
1: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
2: Zahrádkářský servis.
1: Co byste měli v těchto dnech na zahradě dělat? Tak třeba skliďte letní plodiny, jako jsou rajčata, papriky a jablka, a připravte se na podzimní úrodu. Vysaďte nové rostliny, jako jsou třeba jahodníky, cibuloviny a dvouletky, které potřebují zasít.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý rok k nám na Silvestra chodí tchýně. Ale letos asi uděláme konečně výjimku. Jo a jakou? No, pustíme ji dovnitř.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 31. července.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Zatímco jih a střed Evropy sužují extrémní teploty, druhá polovina týdne bude podle meteorologů opět mimořádně teplá a na jihu Afriky mezitím vrcholí lyžařská sezóna. V Horském království, kde v zimě teploty klesají až k minus 8 stupňům Celsia, míří tisíce lidí do jediného plně funkčního lyžařského střediska v subsaharské Africe.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Britský zpěvák Rod Stewart musel pouhých několik hodin před plánovaným začátkem odvolat své vystoupení, a to v kanadském Niagarském vodopádu. 71-letý interpret se na místo v kasinu Wolfview Casino Resort nemohl dopravit kvůli technické závadě na podvozku letadla, která znemožnila let.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

Na jubilejním koncertě uspořádaném k nedožitým 60. narozeninám Ivety Bartošové se mezi hosty objevila také zpěvačka Leona Machálková. Ta při této příležitosti sdílela své vzpomínky na společně strávené chvíle i na to, jak na svou kolegyni nahlíží s odstupem let. Podle Machálkové je velmi pozitivní, že skladby Bartošové z rádií nevymizely a stále oslovují široké spektrum posluchačů.

0: Zpěvák a skladatel Michal David není jen oblíbeným skladatelem, ale působí i jako producent. Pro české publikum si přichystal něco opravdu velmi zajímavého. Připravuje totiž první tuzemský koncert Gérarda Depardieu. Tradice francouzského šanzónu je pro Michala Davida celoživotní inspirací.
1: Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Rekordní teploty a hlavně devastující sucho mají snížit sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. To je více než souhrná očekávaná produkce obilí v Rakousku, Irsku a Nizozemsku. Za potraviny si tak opět připlatíme. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok.
0: Co se děje v kraji?
1: Hygienici znovu zakázali koupání ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Kvalita vody se tam po zlepšení ve druhé polovině července znovu zhoršila kvůli sinicím. Zákaz koupání ve vodách, které na Vysočině pravidelně kontrolují hygienici, dál platí také v rybníce Kachlička na Havlíčkobrodsku a v nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. Meteorologové varují před mimořádně silným jevem El Niño, který může v příštích měsících výrazně ovlivnit počasí po celém světě. Někteří odborníci odhadují, že by mohlo jít o nejsilnější epizodu za několik stovek let.
0: Sport.
1: Jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí už se těší na přípravu na novou sezónu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. Od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do Ameriky.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi a my se během ní dozvíme, že na Václavském náměstí byla pod budoucí dlažbu uložena časová schránka. Tak si na to určitě počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek a bezstarostný poslech a posílám za vámi další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hezký podvečer vám z Vln rádia Jihlava přeje Fugás. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy anebo kostku z původní dlažby náměstí. Schránku připravili a dnes uložili členové sdružení Nového města Pražského, které se dlouhodobě podílí na revitalizaci Václavského náměstí. Stavba tramvajové tratě v horní části náměstí začala už loni v červnu a dokončena má být v červnu příštího roku, kdyby měl být zároveň také zahájen provoz tramvají.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

Detaily svatby, údej darů, kecky, stírací losy i bublifuk. Vítejte v bulvárním okénku. Velký den se nezadržitelně blíží a influencerka Veronika postupně odhaluje, co všechno s budoucím manželem Dejdarem připravují. Zatímco některé detaily svatby prozradila webu Extra.cz, další střípky z příprav už postupně odhaluje svým fanouškům na Hero Hero. Jasno už má nejen o svatebních šatech, který bude mít v tento slavný den, ale také třeba o botách. Místo vysokých podpatků totiž nakonec vsadila hlavně na pohodlí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska máme 7. srpna. Pojďme se tedy teď do pražského Klementýna podívat, jaké hodnoty v tento den naměřili tamní meteorologové. Tak zatím nejtepleji bylo 7. srpna v roce 2015, bylo 36,3. Nejstudenější 7. srpen byl v roce 1987, kdy bylo jen 7 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 20 stupňů. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního večera strávený s Rádiem Jihlava. No a těším se na vás zase v neděli, kdy v 9 hodin ráno tady na vás opět budu čekat. A do té doby čau bas fugas.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše podle průzkumu opět porazil. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel.
0: Jihlava aktuálně.
1: V úterý 11. srpna bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s Okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Helenině. Během posledního červnového týdne zemřelo v Německu kvůli vedrům téměř 10 000 lidí. Odhaduje to tamní Institut pro ochranu veřejného zdraví. Nová studie varuje, že dlouhodobé vystavení horku může urychlovat biologické stárnutí organismu.
0: Sport.
1: Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Profesor Indigo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

맞은 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava 101,1 FM.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Soudce říká obžalovanému: vy jste Horákovi řekl, že je idiot. Vyslovte nad tím svoji lítost. Slavný soude, velmi lituji, že Horák je idiot.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou,

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já.

ať se na hocem zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

strach, ať se nahlucou zvýší najmout dát. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Páč tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli a já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště. Takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. A já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky, stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned. Jo. A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo. A teď jsem tam také jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo. A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
0: To 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budeme chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
1: Jaký kluci?
0: No, z kapely, a to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám ji. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.
1: Ty si děláš srandu, ne?
0: Nedělám. To je strašná situace, já vím. Promiň, prosím tě, ale vžij se do mý situace. To je strašný svět. Všechno se proti nám spiklo. Myslím, že se úplně brečet nad sebou samým, protože tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ním budu. Ale vzpomínám si, že jsem se fakt rozhodnul. Já fakt nechci nikomu ublížit.
1: Nech toho. Ty nechceš nikomu ublížit?
0: Promiň.
1: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Jihlava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: To koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože krejčí, který je dělal, se tak požral. No ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. To jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. No. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25 hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření.
2: No to a taky, co tam máš dál?
1: Ty křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: Nosím.
2: A na venol drž.
1: Beru.
2: No tak. Tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím. Já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek.
2: A celý se otočit můžeš? Takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším výšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dobře, perfekt, víc vám říkám francouzsky.
1: No, tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzsky?
1: No francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, tohle?
1: No, tak já to vím.
2: Ale on to nemusím ani říkat, že jo.
1: Vy to víte?
2: Co, samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. Le père. No, je vidět, že jaký dobré to je francouzský.
1: No. No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père-ka.
1: La mère.
2: Jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère. No,
1: tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malé.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženské, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, že se sežene práci, tak se přihlásí do ČKD.
0: A nejpohodovější hudba.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: pohodu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Už by to měl být?
3: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
2: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč z toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
3: To by mě nevadilo. Finština, to je tady taky.
2: Taky?
3: Hlavně, aby to byl odborář.
2: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
3: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se tady třeba, no, zotavovna závodní odborová.
2: Je česky,
3: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen, lomakotino, nebo turecky, dinlemne evi birmjusus. No, tady, práce, bezpečnost, produktivita, finsky. Tyjeven suojelu.
2: A parahohikotitatis.
3: Řecky. Tady turecky, güvenlik, verimliklik, no. Co jak?
2: To je nepříjemný, aby se neurazil, to bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
4: Promiňte, prosím, ale tady obsazí, no.
2: Jak to?
4: No, rezervé,
2: no, to je rezervé pro nás.
3: Ano.
2: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince, na Italo.
3: Ano.
2: Jednoho
4: no,
2: Italo.
4: Pardon, to je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
2: Co?
4: Na velmi dobrých vínek.
2: No, my jsme skromní.
4: Je tady Cinzano, Rufino.
2: No, tak to ne, to.
4: Nebo Chianti.
2: Tak...
4: No, máme i Mozo. Výborně.
2: No, počkej, tady ne, no, tak jo.
4: Výborně, prosím.
3: Mozo.
4: Hned dám jednu chlavínku chladit.
3: Ano?
2: Dobré, hezká paleta, co?
3: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
2: No,
3: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
2: No, to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
3: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit.
2: No,
3: já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo kožich. Kožich.
2: To bude on.
5: Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora.
2: Giorno.
5: I capisco italiano? Morim con bar percuto mineralo di appetico. No.
3: Per favore.
5: Per favore.
3: Ya parlo più adagio.
5: Adagio. Oh, ver la metine da ver algoniaca. Ya brillanto, secchi rozumila. Ya ne ale ne. Ya vicischi ya
3: Italiano.
5: Una perfecta.
2: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
5: Escusa, ja Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, i tol credo ti ledomedo. Aromatico pistacia.
3: Pistacia.
5: Fabriko.
2: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
5: A víš, víš, čapito.
2: To je paní tady.
3: Ženíškova.
5: Osole mio.
2: Poslyšte, pane Mortadella.
5: Mortarello. Quanti pencio.
2: Já jsem slyšel od jistého pana Pazderi.
5: Oj, sí. Tulito, amigo pastiero, amigo pastiero.
2: No tak ten
5: privato.
2: Amigo pastiero, pastiero.
5: Hovoril.
2: Amigo pastiera. On nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Capri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
5: písemně.
2: Hotely jsou u vás drahý, takže bychom si to mysleli.
5: I to oficiálo.
2: Jo.
5: Adresore comandore.
2: Dobrý den, já děkuju.
5: Maje. Pane Matamora. I Capri, moje hacienda. I vy, Vileto, taxíková nera. Hacienda, gratis. Gratis.
3: Grazie, signorina. Grazie.
5: La megovaniera, chi la sia.
3: Io voglio...
5: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
3: Italiano.
5: Ja, Italiano, ich auch, ja.
3: Le svetro.
5: Ah!
3: Felice!
2: Se tu sei moglie, ne posso optare, cioè.
6: Ma non rispondo.
5: No, ma fresco, niente. Ace Marro. E trabiesco. Ma more mai haciendo. Vi, mua, hostitutka.
3: Ah,
5: e vi hostesco. Hacienda, alles do grato i Casacink.
3: Casacink.
5: Mia lira Casacink.
3: Detto na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
5: A ta účet ta naša. Bacha.
2: Jo, tohle to je prima vineta.
5: Prima, mose, svarce kance. Je to brat, je Marka. Dobrá. Molí.
3: Grazie.
2: Já jsem pan Paz...
5: No víš, hlavní peníze, no.
2: Pan Pazděra nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
5: Kostvaročenča,
2: Čenča. Našema korunama.
5: Vilira koruna.
2: Já bych nerad urazil samozřejmě.
5: Neurazíte.
2: Když se neurazíte.
5: Dali vám. To dobrý obchod. No, i komerciála, presta, no. Vy prijela... Vuestra taxi da Capri i v mia hacienda vilšila ako milionára.
2: Ne.
5: No. Multimilionára. Vy Marcello Mastroianni, la grande. I vy Sofia Loren.
3: Počkej. Já se prosím tě, grazie. Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
2: Dovolíte. Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem?
5: Zboží. Materiál.
2: Produkty a...
5: Produkty. Alla. Is alla.
2: Fabrikáta.
5: Alla fia moderato. Cosa. Osso, stia.
3: Přece cosa.
5: La cosa.
3: Můžeme tahat taxíku do Itálie. Kozu.
2: Počkej, Milenko.
5: Ale listia cosa. Cosa.
2: Kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
5: Husle?
2: Husle, no tak je to, takhle, jak se to... Paganini.
3: Viola.
2: Krém na boty Globino, to je výborná marka.
5: Globino, a s tím máš jáda.
2: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
5: Gombíky.
2: A diamanty mám.
5: Grande diamanto.
2: Ne, nařezání skla.
5: Fenster
2: diamanto. Mám to za 3000.
5: È tutta rosmanito, è tutta interessno materia.
2: Io?
5: E vi, molto, molto, ya era il libro, i denara, mozza penisa.
3: To nevadí, to si vememe pučku, to si můžeme přikoupit.
5: Ne, vítám, mozza penisa, curico.
2: My můžeme nakoupit ještě.
3: Můžeme přikoupit.
5: No, i esta misa. Já by ještě termína k TV na Capri, ta Julieta.
2: No jo, to je jasný.
5: Augusto, i Julieta,
3: Augusto, v Juliáně to já mám
5: píštěný. Oj, Juliano, močato, moc vrchka komarašti. Augusto, je to perfekta sezóna.
2: Tak mi přijedeme v Augusto, tak to je nejako na betonito. Augusto, na betonito. Aha. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, no, Italiáno.
5: Cinque. Na ten, na zdravíčko.
7: Jste Cesare Mortarello?
2: Já? Ne, co má být?
5: Iliu, Cesare Mortarello.
7: Jste začen, půjdete se mnou.
5: Začen?
2: Moment, co to má znamenat? Počkejte, moment.
5: Co je to začen?
7: Mafie, pašování drog.
2: Co to?
7: Vy toho pána znáte?
3: Ne, vůbec ne. Náhodou si přisedl, ano, že?
7: No, tak se mnou, račte.
5: Přisacena, já mafia.
7: Prosím.
5: Vy to nemáte pořádka v hlavách. Cesare Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto. No a já ne.
7: Prosím, mafia.
2: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
3: 3000 na mafii, Já se snad zblázním.
2: Co to?
4: Já prosil jsem... bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
2: Ještě tohle to.
3: Pláč. No.
5: Poslední. Ty jsi mi dál, když jsi byl tam dlouho, tady mě povídat, já neznám. Co?
7: No dovol, tady máš ten rybářský lístek a v půl čtvrtý mě zatneš v Alkronu, jo?
5: Jo.
7: Já tam mám jednoho kozena, který chce za pět tácu na Kanárský ostrov.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami malým městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na Poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho. Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl, dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, přijít tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme stali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrtrublíkem mám jí domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk, to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smál jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Zaprvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej. On jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobré čísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůňek bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Protože nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevím, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program a pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůňek. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měl ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník, vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začal zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartůňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartůňek taky, když jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl, neděli ty se země alegrací, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně Práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mávaje s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, tak já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťáčku, jestli nenese první ohlasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, jo, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda a nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám Už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu ji k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři, o farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další novoty se budu dívat

fontána, to bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek. Jak jsem rozkrádal společný majetek. U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, a teď si řekněme několik slov k tomu, jak nejlépe uspořádat karneval. Podívejte, takovou velice důležitou funkci plní při karnevalu orchestr. A na jeho kvalitách je závislý výsledný dojem z celého večera. Při pořádání karnevalu je třeba orchestr vybírat tedy uvážlivě a s citem. No, jedním z nejžádanějších karnevalových orchestrů je soubor, který vede Jaroslav Uhlíř.
2: Dobrý večer.
1: Podívejte, u vašeho tělesa se cení především jeho všestranné zaměření a také jeho světovost, která je zakódovaná už v názvu Šumařinka Five. Řekněte nám, co to znamená?
2: No tak, Five znamená, že nás je pět. A Šumařinka, že hrajeme naprosto všechno.
1: No proto jste také velice žádaní na karnevalech. Diváky by asi zajímaly příčiny té úspěšnosti. V čem vidíte ty kořeny?
2: Ty kořeny vidíme zpravidla v tmavém obleku. A poznají se podle toho, že pošlou kapele láhev.
1: No, já jsem myslel ale kořeny té úspěšnosti. Víte, jak to myslím?
2: Orchestr jednoznačně reguluje průběh celého večera. My dokážeme hudbou neuvěřitelné věci.
1: No jednou jste prý v sále dokonce vyvolali rvačku písničkou Dám dělovou ránu. Bum, bum, bum, bum, bum.
2: No ale v zápětí jsme to zase napravili nasazením písničky Zblížení. A ti chlapci si padli kolem krku.
1: Bylo to v
2: pořádku. Někteří si do dneška dopisují, no mají se. Nebo jiný příklad. Dívkám, jejichž partner se opil do němoty tak, že o sobě vůbec neví, hráváme s úspěchem písničku Olympiku Okno mé lásky.
1: No sám jsem takové okno několikrát také
2: měl. Já taky jsem měl.
1: No, pořadatelé si prý pochvalují váš vliv na konzumaci.
2: No ano, některé písničky jakoby byly s tím záměrem přímo napsány. Jen tak namátkou. Žízeň je veliká, život nám utíká, nechte mě soustavně pít a tak dále.
1: Ono to tam bude jinak, no.
2: No nebo šoféry v sále vždy potěšíme písničkou. Kávu si osladím.
1: Taková šoférská.
2: O trochu víc to, ano, to. Nebo osvědčil se i současný diskotékový hit, který v našem provedení upozorňuje na stenčující se zásoby výčepní lihoviny.
1: Jaký hit?
2: To je ta hej, vodka mizí, je pryč, co budem pít, je pryč.
1: Znám ten hit. Tak já vám děkuji za návštěvu ve studiu.
2: A vodka mizí.
1: Já vám děkuji za návštěvu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím Chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti.
2: Je, víte, stačí... pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a že bychom si to mohli na nich názorně ukázat. Že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
3: Já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit. Když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí...
2: Dej to, Kvíkl! Pokročujte to, co nezdržujte.
1: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. A tak si mohl chlapec sednout ke klavíru a kreslit si melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou pětiletý Cimrman složil k narozeninám své starší sestry Luizy. My si můžeme píseň zahrát a zaspívat.

0: Přátelé, povězme si nyní, jak je možné, že se Cimrman nestal virtuózem. Cimrman totiž neměl to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant.
1: Je, promiňte, pane kolego, nezlobte se, ale mě už posledně, když jste mluvil o tomto tématu, napadlo, že by mohl v posluchačích vzniknout mylný dojem, že Cimrman jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že?
0: Ne.
1: To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému.
0: Ano.
1: Je pravdou, že Cimrmanův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak bych si vám jí dovolil. Jo, je taková rázná. Tak bych si vám jí dovolil přednést. Jmenuje se Krejčovský synek. Tak. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít i kabát nový, musí přijít k tatínkovi. Já myslím, že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor. Tak, dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, že? Ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu. Tedy úcta k práci a vědomí její společenské důležitosti, že?
0: Ano.
1: I bohatý synek Hostinského musí přijít k tatínkovi, protože jeho otec není z toho kabát vyrobit. Tedy 10letý autor již ví, co je dělba práce.
2: Ano, ale já myslím, pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Bence.
1: No ano, správně. A nebo ten rýmový aparát básně. No,
2: tak ten je také pozoruhodný, ale no, musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde, že?
1: Jo, jo, jo.
2: Nezlobíte se.
1: Ne, naopak, já jsem rád.
0: A který Cimrmanův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Cimrman nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově vetešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Cimrmana šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Cimrmana naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve 2. lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Cimrman hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. 6. lekci tlačil už učitele do 2. polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel, visel. My dnes odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Zimmermann ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčí mu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jara Zimmermann líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, lajky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
0: To ne.
1: Je, on si vzal jinou knihu.
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát ti za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštilo housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
0: Ano, tolik tedy svědectví samotného Zimmermanna. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět od druhého českého kubelíka. Jeho lest prohlédl Zimmermann až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Zimmermann stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.
4: Hrané léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolego, vy ale dneska nemáte nejlepší náladu, co? Vás něco žere?
2: Uhádla jste mi, Písova.
1: No tak co je s vámi?
2: Ale nic dohromady, jenom taková věc, takový drobný trauma mě popadlo, víte?
1: Co?
2: Jsem si uvědomil, že ještě pár dní a přestanu být Čechoslovák.
1: Ale no bože, tak budete Čech? Co pak to nezní hrdě?
2: No. Víte, já měl vždycky celý život takový pocit, že Čech je spíš příjmení, než nějaká příslušnost, jo? Jako pravotec Čech, svatopluk Čech, Ringo Čech a takhle, jo?
1: Si zvyknete, to chce hlavně zdvihnout sebevědomí.
2: Jo.
1: Konec konců, my nejsme žádný Lichtensteinsko. Nás je 10 milionů.
2: No. Jenomže, když povíte Číňanovi, že nás 10 milionů, jo? Tak vám řekne, to se musíte všichni spolu dobře znát. Kolegyně. Co jsem vám říkal, kolegyně, ten vtip, jak přijde pan Kalab k psychiatrovi?
1: Co já vím, takhle začíná nejméně 5000 vtipů.
2: No dobře, ale tenhle ten jeden, bo ten mi jde, jestli jsem vám ho říkal už.
1: To vydám, nevím.
2: Přijde pan Kalab k psychiatrovi.
1: A kdy?
2: A co kdy?
1: No kdy tam přijde?
2: A to se říká, přijde jako... Přijde, jako přišel, jo, teda.
1: No tak řeknu přišel, že
2: no,
1: jo?
2: No ne, on už je dávno pryč zase, rozumíte?
1: Tak on tam není.
2: Ale je tam právě.
1: No tak řeknu, je tam.
2: Je
1: Kaláb
2: tam.
1: Je tam.
2: Ano, je tam, pan Kaláb je u psychiatra, no. Povídá, pane doktore, já mám strašné starosti s manželkou, protože ona má utkvělou představu, že je sekačka na trávu. A ten doktor povídá, no to není problém, to dokážeme vyléčit. A pan Kalá povídá, ale pane doktore, kdyby to šlo co možná rychle, protože mě už nebaví furt jí půjčovat sousedů.
1: To už jste mi říkal, no.
2: Co je?
1: No si neslyšíte, zvoní telefon.
2: Slyším.
1: No tak vemte to, někdo volá.
2: Má smůlu, padla.
0: Nejpohodovější

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. Asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já, že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak který míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi, jako když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, a mi to ukázal, teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit. Jo? Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až...